0: doktoru.
1: O mladší, všechny aj zvětši. Aj zvětši, vyjevaj paradis.
2: Also, das kann man schön von der Jungfrau Maria.